0: Mensch, du luci capito di Mensch, vedi casi e pecci li vau per vau
1: Na modrem ne bis la te slunce plane flela se kvorsku všemu od věku Přemocno vůní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš stoupá od věku Pod korou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní vozit bezpečně před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny, věkovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a

0: schwöret mir,
1: ich sprach ihm, Matjeje,
0: ja, Friede, odra bi všechnim.
1: Ten padle ni páře.
0: Mizi.
2: Nebo, nebo.
0: To už mě čeká na ti štěstina.
2: Nebo, nebo.
0: Hajdeš bys náruč, paní.
2: Nebo, nebo.
0: Hajdeš.